0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Tak když spolu spíme a na bytě tě mám,

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Čas. Příběh nekončí a dále hrám a padám viac než stávám. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Čekáte.
1: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ráno Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete.
3: Radio Čas.
2: Hity, které milujete.

0: zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
1: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
0: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
2: A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
0: Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
6: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá.

0: taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: ti jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zářit.
1: I ty, které milujete. Radio Čas.

0: Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu U dobrého pastiéra v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Film time. Na Rádio Čas.
4: Týden se s týdnem sešel a my tak můžeme odstartovat nové vydání Film Timeu. Pořad, který se zabývá zajímavými událostmi na streamech nebo novinkami, které uvidíte v kinech, a nebo taky neuvidíte. Jak to vlastně momentálně vypadá s filmem Hannibal? Nemám na mysli příběh o Hannibalu Lecterovi, ale slavném vojevůdci z Kartága. Byla to významná historická postava. Filmovou verzi jeho příběhu chystá režisér Antoine Fuqua, jenž do kin nedávno poslal i životopisného Michaela. Do hlavní role se počítalo s jeho osvědčeným spolupracovníkem Denzelem Washingtonem. Letos na podzim se měly spustit kamery, aktuálně měl finišovat výběr lokací, jenže celý projekt dostal stopku. Film vzniká pro Netflix a jelikož se má hlavně odehrávat během druhé punské války, rozpočet narostl do velkých výšin. No a tady nastává největší problém. Netflix už se několikrát spálil, když do filmů sice nalil velký tok peněz, ale kvalitu si už nepohlídal. Navíc nedávné pokračování Gladiátora ukázalo, že žánr moc aktuálně diváky neláká. A tak se podle všeho čeká, jak dopadne Nolanova Odyssea, která si premiéru odbude v červenci. Úspěch či neúspěch filmu napoví, jestli se práce na další sandálovce dají opět do pohybu.
2: Film Time na Rádio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: I dnes se budu věnovat nějakým českým jménům. Nejprve je tady Lukáš Vaculík. 8. června slaví už 64 let. To by mu možná netipoval každý, protože on vypadá skvěle. Lukáš Vaculík se narodil v Praze. Jeho první významná role přišla v roce 1979, a to ve filmu Láska mezi kapkami deště. No a díky dalším významným snímkům Vítr v kapse a Láska z pasáže získal pověst takového toho slušňáka a romantického chlapce. Koncem 80. let natočil velmi úspěšný film Kamarád do deště, kde vytvořil oblíbenou dvojici se Sakvanem Toffym. Poté přišla revoluce a krátce po ní další významná role Dennyho Smiřického ve slavném filmu Tankový prapor.
2: Kolik soudruhů je připraveno na FO?
3: No? Asi dva.
4: Cože?
1: V první polovině 90. let ještě natočil pokračování Kamaráda do deště, neúspěšný pokus o drsnou kriminálku Nahota na prodej, ta by si zasloužila vlastní prostor, ale nabídky na role postupně ubývaly. Jak sám Lukáš Vaculík řekl, noví tvůrci s ním moc nechtěli spolupracovat. Měli ho zaškatulkovaného jako ten kukuč mladého herce z minulého režimu. Ale postupně to začalo být lepší. Z těch novodobějších rolí můžu vybrat Příběh kmotra, Poslední Vyšehrad anebo parádní televizní minisérii Ochránce. Takže za nás velké blahopřání k narozeninám.
0: Filmtime. Filmtime. Na Rádiu Čas.
5: Rádiu Čas.

Rádio Čas. V tomto týdnu slaví narozeniny také Johnny Depp. Chlapík, který to v posledních letech nemá jednoduché, ale čím dál více se mluví o jeho filmovém comebacku. Johnny se narodil v Kentucky v roce 1963 a byl nejmladším ze 4 sourozenců. Dětství měl poměrně turbulentní a už v 15 letech užíval drogy a také kradl. Ale velkou vášní pro něj odmala byla hra na kytaru. Taky odešel ze školy a založil svou první kapelu, ale ta se moc nechytla. Dařit se později začalo ve filmech. Jeho první role byla postava v první noční můře v Elm Street a po dalších miniroličkách dostal roli v dnes kultovním seriálu Jump Street 21. No, na počátku 90. došlo na osudové setkání Johnnyho Deppa a režiséra Tima Burtona a první společný film Střihoruký Edward.

0: Tohle duo spolu natočilo zatím celkem 8 filmů a můžu zmínit klenoty jako Ed Wood nebo Karlíka a továrnu na čokoládu. Ale ta nejslavnější role na Johnnyho Deppa teprve čekala a přišla v roce 2003, ano, tušíte správně, pirát Jack Sparrow v sérii Piráti z Karibiku. Je mimochodem také členem superskupiny Hollywood Vampires, kde například zpívá i Alice Cooper, ale taky zpívá i Johnny Depp. Poslední léta se stal spíše bulvární tváří během místy až komického rozvodu mezi ním a herečkou Amber Heard. Ale osobně si myslím, že Johnny Depp ještě poslední slovo neřekl a že jeho bohatá kariéra ještě bude pokračovat. I jemu přejeme k 63. narozeninám všechno nejlepší.
1: Film Time na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas. I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
3: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho. Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
5: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
4: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
5: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
6: KP Revital Ostrava.
4: Vaše práce,
5: vaše stopa.
4: KP Revital CZ. Stavíme na důvěře.

0: Rádio Čas.
1: Měli jsme tady dvoje narozeniny, ale já jsem se rozhodl dnes přidat i jednu vzpomínku. V uplynulých dnech, konkrétně 7. června, by narozeniny oslavila Libuše Šafránková. Pro mě byla vždy jednou z nejlepších a nejvýznamnějších hereček českého filmu. Když se vysloví její jméno, tak většině se určitě vybaví její skoro první role, ale dodnes vlastně úplně ta nejslavnější.
2: Dám vám hádanku a když ji uhádnete? Poprvé, tváře umouněné od popela, ale kominík to není. Po druhé, klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. A po třetí, šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane.
1: Ale Libuška Šafránková nebyla jen popelka. Naopak v mnoha filmových i televizních inscenacích dokázala zahrát komediální i vážnější role. Za film Kolia obdržela českého lva a kde je podle mě naprosto dokonalá, tak to jsou Báječná léta pod psa.
3: Tak abys věděla, tak Mirjana má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost.
4: Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost.
3: No a dál, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, jen tak mluv.
4: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
1: Byla také velmi významnou herečkou v divadle, ať už v činoherním klubu nebo národním. Příkladné bylo také její manželství s hercem Josefem Abrahamem. Byli spolu od roku 1976 a platili za ukázkový pár, který si střeží své soukromí. Bohužel zemřela v roce 2021, dva dny po svých narozeninách. Její manžel ji následoval necelý rok poté. Takže tohle byla vzpomínka na výtečnou českou herečku Libuši Šafránkovou.
0: Film Time na Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Mistr se vrací na velká plátna. Ptáte se kdo? No přeci Steven Spielberg. A vrací se k žánru, který mu je blízký a ve kterém je doma, sci-fi. Už v tomto týdnu můžete zajít na film Den odhalení, ale jestli čekáte na návrat způsob E.T.ho, tak tady se mýlíte. Podle všeho nás čeká spíše návrat v duchu slavných setkání třetího druhu.
1: Je ta 70-letá kampaň plná lží. Musí skončit.
2: Co budeš dělat?
3: Ukážu to celému světu.
4: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa. Když to uděláš, už to nevrátíš.
0: Na obyvatele Země čeká velké odhalení týkající se života ve vesmíru, takže dojde na klasickou otázku. Jsme ve vesmíru sami? Slavný Rejža zatím všechno tají. A jak moc epické to bude, a jestli to pro lidstvo dopadne dobře, tak o tom se můžete přesvědčit už nyní v kinech. Kde jinde, než na obřím plátně vidět takový film? Zajděte, dejte vědět, jak se vám to líbilo a já se na vás budu těšit určitě zase příští týden v dalším Filmtimeu. Mějte se!
5: Filmtime na Rádiu Čas.
6: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
7: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
5: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
8: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
4: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
5: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: Nedělní dopoledne ze studia Rádia Čas už vás tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešl, se mnou samozřejmě hity, které milujete. Ty nás budou provázet nejenom dnešním dopolednem, odpolednem, ale celým dnem a celým vysíláním Rádia Čas, ale my se teďka podíváme na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: No, zatím to za okny nevypadá nijak zvlášť. Dopoledne na většině Moravy a Slezska zataženo. Odpoledne ubývání oblačnosti a večer polojasno. Ostrava aktuálně hlásí 16 stupňů, Brno 17 a v Olomouci měříme 15 stupňů Celsia. No, já už posílám muziku. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.

0: Den, posloucháte Rádio Čas, dneska se mnou s Mirkem Rešlem a já se dívám do kalendáře na dnešní den. Mimo jiné, dnes 14. června slavíme Světový den dárců krve a svátek má dneska Roland, tak přejeme všem Rolandům. Já neznám ve svém okolí žádného Rolanda a vlastně toto jméno celkově je mi docela neznámé. Tak jsem schválně zjišťoval a pátral, ono se dneska neříká googloval, ale ChatGPToval nebo pracoval s umělou inteligencí. Každopádně v České republice žije celkem 631 lidí k dnešnímu dni, mělo by, kteří se jmenují Rolandové. Tak přeji všem všechno nejlepší ke svátku. A když jsme u těch narozenin, tak dneska slaví krásné padesátiny herečka, moderátorka Tereza Kostková. Tak přejeme i tímto směrem. No a já posílám pozdravy také vám všem, kteří posloucháte. No a zvuk nám do éteru za hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
4: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
2: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.

0: Přednost při neděli vám dělá Rádio Čas a hrajeme vám hity, které milujete, ale krom toho také nadělujeme penízky, a to třeba se skřítkem, který úřaduje každý všední den od pondělí do pátku, a to celkem pětkrát denně. No a s ním si můžete přijít na pěkný balík peněz, stačí jenom poslouchat naše rádio a jakmile padne výzva, která zní přesně takhle.
1: Kot na Rádio Čas.
0: No. Tak já to pustím ještě jednou, takhle.
1: Skřítků v poklad na Rádiu Čas.
0: Tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800 a pokud se dovoláte ve správném pořadí, tak máte šanci soutěžit a otvírat boxy, ve kterých jsou ukryté penízky. Může tam být stovka, můžou tam být tisíce. Pokaždé je to trošku jinak a záleží čistě na vás, jak budete odvážní a kolik vám bude stačit. Tak zítra opět pokračujeme, držím palce. No a za chviličku se podíváme na známého youtubera, vlastně asi toho nejznámějšího mistra Beasta, protože ten slaví obrovský úspěch. O co jde, to za chvíli, teď už hity, které milujete.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Nedělní dopoledne s Rádem Čas a pokud koukáte na YouTube a sledujete YouTubery, nebo máte třeba děti a ty sledujou YouTubery, tak rozhodně znáte nebo znají Mistra Beasta. Je to jeden z nejznámějších YouTuberů na celkové scéně a v historii se stal prvním YouTuberem, který dosáhl 500 milionů odběratelů. No a pokud se ptáte na jeho reakci, tak sám přiznal, že nechápe, jak se to mohlo stát, že vyrůstal bez peněz, na první mikrofon si musel šetřit z prvních příjmů z reklam, no a teď má 500 milionů sledujících. Neskutečné číslo a já samozřejmě gratuluji. Ode mě další muzika, za chviličku Aneta Langerová.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

777 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

0: Desátá hodina, posloucháte Rádio Čas, pojďme se podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: Dopoledne na většině Moravy a Slezska dnes zataženo, odpoledne ubývání oblačnosti, jak večeru polojasno, Ostrava, Olomouc a Frýdek Místek aktuálně hlásí 16 stupňů. V Brně měříme 18 stupňů Celsia a pokud byste se rozhodli vyrazit třeba na Lysou horu, tak tady je rtuť teploměru vyrostla ke 12 stupňům.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmíju ani vnitřně, jo. A teď se stydím, protože vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Máš ti jde, jsme jak kniha z dvou stran, tak otočme stránku, začnem nový list sám.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

a taky někam vyrazit a pokud nemáte program a přemýšlíte stále, co byste mohli podniknout, tak rozhodně poslouchejte, protože já tady budu mít pozvánku třeba na Contact Fest. Spojíme se přímo s organizátorem a podíváme se na to, co nabídne dnešní program. Teď už ale posílá muziku. Hity, které milujete.

0: Dnes rádiem čas, pojďme se teď podívat na hvězdy s naším dvorním astrologem Milanem Gelnarem.
1: Rádio čas. Horoskopy na dnešní den.
0: Milane, tak jak to vypadá?
2: Počátek týdne bude dnem s vyrovnaným poměrem událostí pozitivních, příjemných, vítaných a těch problémových, konfliktních, nevítaných. Dít se tedy toho bude hodně a nudit se rozhodně nebudeme. Střed týdne bude o poznání příjemnější. Hodně budeme řešit domov, rodinu a rodinné události. Přibude pak větší hloubka prožívaných emocí. Konec týdne bude zase o poznání komplikovanější. Skřípat by to mělo zejména ve vztazích mezi muži a ženami. Bojovat tak můžeme s mnohými nedorozuměními. Hvězdný týden. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
3: Otevírám výherní box.
4: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
3: Odpočítávám 3, 2, 1.
4: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
3: Tak co, jdeš do toho?
4: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
6: Hity, které milujete.
7: Rádio Čas.
6: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
8: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Hity, které milujete.

0: Dopoledne a pokud dopoledne, ještě stále dopoledne a pokud ještě přemýšlíte, co dnes podniknout, tak tady pro vás mám jeden tip z Beskyd ve Frenštátu pod Radoštěm, konkrétně Trojanovicích, pokračuje Kontaktfest 2026, což je dvoudenní rodinný festival plný hudby, dobrého jídla a programu pro malé i velké. A já už mám v tuto chvíli na telefonu jednoho z organizátorů Mariana Žárského. Dobrý den, vítejte ve vysílání Rádia Čas.
1: Dobrý den, krásné ráno.
0: Mariane, první den festivalu už máte za sebou. Jaká byla atmosféra a co byl pro vás osobně ten nejsilnější moment sobotního programu?
1: Těch silných momentů bylo spousta, protože festival Kontakt je především o potkávání se lidí a těch dobrých lidí, kteří se tady potkalo, byla celá řada. Takže to bylo nádherné přátelské setkání. No a hlavně, co se týká interpretů, tak my jsme předali hned několik festivalových cen. Tu hlavní převzal Jiří Korn, ale pak jsme měli také ceny otevřených osobností, tak ty přezal například František Kínský, Karin Lednická, Marek Gorkovácha, anebo jsme také předali cenu a jako poděkování Aleně Zahrybnické, takže bylo to moc krásné, příjemné lidské setkání a to jsou takové okamžiky, z kterých se dá dlouho žít.
0: No, zní to nádherně, ale pojďme na dnešek, na neděli, pokud teď někdo poslouchá a ještě váhá, jestli dneska vyrazit, tak na co se mohou návštěvníci těšit právě dnes, v neděli?
1: No tak nám už se to tady příjemně zaplňuje a my se krásně probouzíme s cymbalovou muzikou Poštár, která nám tady hraje před restaurací Rekovice a na stage už se nám chystá Jiří Zmožek. Jiří Zmožek, autor spousta obrovských hitů, jako Zvonky štěstí například, nebo Už mi lásko není 20 let, takže pro ty dříve narozené. A samozřejmě hned po nich nastupuje velmi energická zpěvačka Kači, z Beskyd, která to umí pořádně rozjet. Těšíme se taky na Big Beatovou kapelu Skrat, která by měla vystoupit v 15 hodin. No a celý ten dnešní hudební maraton zakončí Čechomor v 17 hodin, takže to bude velká show. Vedle toho ale máme také gastro stage, protože náš festival není jenom o dobré hudbě, ale také o výborném jídle. A tam se můžeme těšit například na Vaška Obodu, známého Steakmana, nebo tady máme Pavlu Polívku, která vaří pro Českou televizi a která bude taky celou stage moderovat. Takže přijdou si vlastně lidi na své, máme tady bohatý dětský program, takže většinou spojený teda s přírodou a s tím krásným přírodním prostředím, které tady je. Takže pokud nemáte ještě program na neděli, určitě neváhejte, protože to bude stát za to.
0: Jak jste řekl, není to jenom o muzice, je to také o setkávání pro celou rodinu, akce a rozhodně doporučuji vyrazit. A praktická otázka na závěr, pokud se někdo rozhodne vyrazit na poslední chvíli, jsou ještě vstupenky k dispozici a kde je posluchači najdou?
1: Vstupenky jsou na kasách přímo, takže máme tady tři vstupy a když se bude nastupovat ať od Skokanských můstků, nebo od restaurace Žabárna, anebo od bývalé hotelu Vlčina, to jsou takové tři hlavní vstupy, tak můžou. A samozřejmě jede tady nahoru k nám, na Skokanské mosty do amfiteátru na Horečkách, také lanovka.
0: Mariane, moc krát děkuju, to byl Marián Žárský z Kontaktfestu 2026. Díky moc za rozhovor a přejeme, ať se dnešní program vydaří minimálně tak dobře, jako ten včerejší. Mějte se pěkně.
1: Děkujeme, mějte se krásně.
2: Radio Čas. Hity.

0: Rádio Čas. A když jsme byli u těch pozvánek, tak já tady mám ještě jednu. A to na akci, kterou byste si rozhodně nesměli a neměli nechat ujít, pokud posloucháte naše rádio. Protože už 21. listopadu se v Ostravě, v Ostravar aréně, na megakoncertu Rádia Čas představí skupina Europe. Ano, i letos pořádáme megakoncert a hlavním headlinerem bude právě tato skupina, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání právě legendárního alba The Final Countdown. No a jak je zvykem, nebudou tam sami, včetně nich tam bude taky David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. No a samozřejmě tam bude celý náš rádiový tým, moderátoři, zprávaři, zkrátka všichni, a já se těším, že se tam společně potkáme. Tak pokud ještě nemáte své lístky, tak aktuálně v předprodeji na našem webu www.cazradio.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
3: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
4: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, máme za minutku, už právě v tuto chvíli, máme 11. hodinu, pojďme se podívat na počasí.
1: Rádio Čas, počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: No, tak dneska dopoledne na většině území Moravy a Slezska zataženo, odpoledne ubývání oblačnosti a večer polojasno, maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 20 stupně Celsia. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas. Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
2: Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesměl ani vnitřně, jo. A teď se stydím, protože vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
2: Radio Čas.
3: Radio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Nedělní dopoledne s Rádem Čas a také stále se mnou s Mirkem Rešlem. A přátelé, my se podíváme na toalety, protože pokud si sebou na záchody berete telefon, tak to není úplně dobré. Co se všechno může stát, to si povíme za chvilku. Teď už ale posílám další muziku a hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
1: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
2: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
1: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Roland, to je jméno, které já ve svém okolí vůbec neznám. V Česku je jich přes 600, jsem se díval. Tak pokud nás nějaký poslouchá, tak samozřejmě všechno nejlepší, protože dneska slaví svůj den, svátek má Roland. Ale pojďme se podívat na téma, které jsem tady trošku nakousl, protože já osobně se přiznám, že když jdu na toaletu, tak si sebou automaticky beru telefon. A je pravda, že to možná prodlužuje mé působení na tomto krásném místě. A pokud děláte úplně stejnou věc, tak pozor na to, protože podle nové studie mají lidé, kteří na toaletě scrollují na mobilu, až o 46% větší riziko vzniku hemeroidů, což asi je nepříjemná věc, nevím, nezažil jsem, tak každopádně, pokud tohle praktikujete, pozor na to. No a já už posílám další muziku a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Nedělní stále dopoledne s rádiem Čas a já v tuto chvíli předávám slovo Marcelce, míříme do Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj výrazně podporuje sociální služby v regionu. Jen v letošním roce půjdou na zvýšení jejich kvality další miliony korun. Peníze si mezi sebou rozdělí více než 70 projektů. Poskytovatelé sociálních služeb mohou tyto prostředky využít na modernizaci zázemí, nákupy potřebného vybavení, ale také například na vzdělávání pracovníků. Další podrobnosti dodává náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Stanislav Kopecký.
3: Ty služby mají velmi těžkou situaci. Když se jim v průběhu roku stane něco nahodilého, tak žádají právě Moravskoslezský kraj, aby mohli dofinancovat. 30 milionů necháváme na ty rozvojové věci, protože i v tom území, v tom terénu může vyvstat nějaká potřeba, kterou my budeme nějakým způsobem sanovat a podporovat.
2: Moravskoslezský kraj už v letošním roce podpořil například havířovskou noclehárnu Armády Spásy, také chráněné bydlení v Široké Nivě, ostravský domov Slunečnice, domov se zvláštním režimem Adámkovy vily v Raškovicích, Charitu Opava, ale i Frýdecko-Místecký domov Přístav a další.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí téměř 4 miliony korun. A více informací má pro nás náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
4: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
2: Zájemci mohou o dotaci žádat od konce června. Získat mohou na jednu prodejnu až 130 tisíc korun. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Nedělní, teď už poledne s Rádiem Čas, pokud se chystáte obě dva, tak samozřejmě dobrou chuť. No a my se jdeme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: Prozatím stále na většině území Moravy a Slezska zataženo. Odpoledne očekáváme ubývání oblačnosti a večer polojasno. Pojďme se podívat, kolik měříme aktuálně v Ostravě a v Olomouci 17 stupňů. Ve Frýdku měříme 15 stupňů Celsia, v Brně 18. No a pokud byste chtěli vyrazit třeba na Lysou horu, tak tam rť teploměru vystoupila ke 12 stupňům.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesměl ani vnitřně, jo? A teď se stydím. No, vždycky totiž donutíš se ponítíš, že Lenko Filipová. Lišková, dobře, už si to pamatuju, Lišková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Nedělní, teď už odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. No a pokud ještě přemýšlíte, kam dnes v neděli vyrazit, protože je spousta tipů a spousta možností, tak já za chviličku některé z nich nabídnu a vy si můžete tu neděli udělat o něco zajímavější. Sluníčko už alespoň tady mi za okny pomalu vylízá, tak za chviličku tipy, teď už hity, které milujete.

0: se bavit.
1: I dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit. A pokud byste chtěli právě ještě dneska někam vyrazit, tak tady mám pozvánku do Frenštátu pod Radhoštěm, konkrétně do Trojanovic, protože tady už od včerejška probíhá Kontakt Fest. Vystoupili tady například Olga Lounová, Jiří Korn, Vypsaná Fixa, Sofián Mežmeš a mnoho dalších. A pokud vyrazíte dneska, tak se můžete těšit třeba na Kači, Čechomor, Gastrobros a mnoho dalších skvělých interpretů a programu pro celou rodinu. Takže rozhodně doporučuju. No a pozvánku tady mám také na příští týden, konkrétně na čtvrtek 18. června. To můžete vyrazit na Olešnou, čeká tady na vás velká akce složek integrovaného záchranného systému. No a pokud vyrazíte, tak tady zažijete den plný dynamických ukázek, záchranářské techniky, adrenalinu i zajímavých momentů, které běžně neuvidíte z takové blízkosti. Takže myslím si, že za mě taky akce pro celou rodinu. Ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
0: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1. Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
2: A ty odcházíš s nulou.
0: Rozhodni se správně.
3: Skřítkův poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
8: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
7: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
8: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
7: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
9: KP Revital Ostrava.
8: Vaše práce,
7: vaše stopa.
8: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
10: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
11: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
12: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
13: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
12: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
5: Radio Čas.
6: Hity, které milujete.

0: Společnost při neděli vám dělá rádio čas, doba obědu stále trvá a s naším rádiem můžete obědvat úplně zadarmo, stačí, když budete poslouchat u vás v práci a každý všední den mezi 11. až 12. hodinou kolega Aleš Klubal někomu z vás, kdo se zaregistrujete do obědovky rádia čas na našem webu cazradio.cz zavolá. No a pokud zvednete telefon a prokážete, že posloucháte naše rádio, tak máte oběd nejen pro vás, ale také pro vaše kolegy úplně zdarma. Tak držím palce, ať klidně hned zítra nadělujeme. No a já posílám další hity, které milujete.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Budíček. Yeah.

0: Posloucháte Rádio Čas, hrajeme vám hity, které milujete, ale krom toho také nadělujeme, a to krásné sumičky, každý všední den od pondělí do pátku se s námi celkem pětkrát denně můžete zasoutěžit a vyhrát nějakou částku, ať už stovku, tak tisícovky, a to tím, že budete poslouchat, a jakmile padne výzva, která zní přesně takhle...
1: Skvítkův poklad na Rádio Čas.
0: Tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800 a pokud se dovoláte ve správném pořadí, tak máte šance se zasoutěžit a něco pěkného vyhrát. Tak budu držet palce, ať příští týden nadělujeme. Teď už muzika.
1: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Mega léto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
6: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.

0: Pojďme se podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: Aktuálně ubývá oblačnost, k večeru očekáváme polojasno a maximální denní teploty se dnes pohybují mezi 18 až 20 stupni Celsia. Ostrava a Olomouc aktuálně 17, v Brně měříme 18 stupňů Celsia. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
2: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových.

0: Tímem a Lenkou.
1: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesměl ani vnitřně, jo. A teď se stydím, vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
0: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Mám prostě od

Vaším parťákem i v neděli odpoledne zůstává Rádio Čas. No a my se za malou chviličku podíváme do světa sportu. Dáme také tipy, kam můžete vyrazit, a mrkneme také na hvězdy, co by na ně řekl dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár. Teď už ale posílám další hity, které milujete. Rádio Čas.

0: mi nejlíp.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
2: Stále probíhá světový šampionát ve fotbale, no co si budeme, Češi aktuálně na třetí pozici. Jeden zápas, který za sebou máme s Jižní Koreou, pro nás nedopadl úplně dobře, byť to ze začátku vypadalo trošku jinak. Aktuální závěr byl 2-1, takže Češi prohráli, ale už ve čtvrtek nás čeká další utkání. Hrát budeme 18. června. Oproti Česku nastoupí Jihoafrická republika, následně 25. 6. Česko-Mexiko, tak rozhodně fanděte. Ode mě další muzika a hity, které milujete.
3: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
4: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
5: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
6: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
7: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
6: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
7: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
6: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
8: KP Revital Ostrava.
7: Vaše práce,
6: vaše stopa.
7: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.

0: Nedělní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem po 14. hodině, také s Alešem Šklubalem, protože jak je zvykem v neděli, čeká nás repríza Music Boxu a my se opět zaměříme na nejhranější české hity ve všech rádích. Podrobnosti už po 14. teď už posílám další muziku, tak s námi zůstaňte.
1: Rádio Čas.

které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Nedělní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. No a já už v tuto chvíli předávám slovo Milanu Gelnarovi, našemu dvornímu astrologovi, a my se jdeme podívat na hvězdy.
1: Počátek týdne bude dnem s vyrovnaným poměrem událostí pozitivních, příjemných, vítaných a těch problémových, konfliktních, nevítaných. Dít se tedy toho bude hodně a nudit se rozhodně nebudeme. Střed týdne bude o poznání příjemnější. Hodně budeme řešit domov, rodinu a rodinné události. Přibude pak větší hloubka prožívaných emocí. Konec týdne bude zase o poznání komplikovanější. Skřípat by to mělo zejména ve vztazích mezi muži a ženami. Bojovat tak můžeme s mnohými nedorozuměními. Hvězdný týden. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas. Milan Gelnar.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu U Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort U Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
2: Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
7: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. You shot me so damn.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Já jsem ti říkal, že je slabší. Jo? Já se nesmím ani vnitřně. Jo? A teď se stydím. Vždycky totiž donutíš se ponítíš, že Lenko Filipová. Líšková. Dobře, už si to pamatuju. Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád. No, na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu 6 až 9.
0: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
2: Vítejte, Music Box Rádia Čas, a ten dnešní bude hezky promíchaný. Přehraju nejhranější hity českých rádií, představím novinku královny popu Madony, singlovku, tu novou má i Marek Ztracený. I na to mrkneme a přidám verby z hudebního světa. Od Aleše Šklobala možná výzva, volume doprava a jdeme na hudební rozjezd. O ten se postará Shakira. Podle aktuálních informací naspívá oficiálně hymnu pro mistrovství světa ve fotbale 2026. Tentokrát je společně s Burma Boy. Song se má jmenovat Die Die. Jeden fotbalový hit už na svém kontě má, a to se psal tuším rok 2010. O Shakiry si Music Boxu teď dáme megahit Zoo. A ještě ať je tedy rozjezd bravurní, hvězdný start doplní Ed Sheeran se songem Safir. Na rádiu Čas ladíte Music Box a dneska je to s podtitulem Hudební myšmáš.

0: Music Box Rádia Čas. Novinka.
1: Přesně tak, ladíte hudební speciálko Rádia Čas Music Box a teď mám pro vás novinku a novinku rovnou od královny popu a to je Madonna, víme všichni. Ta se pozvala na taneční parket Sabrinu Carpenter. Skladba Bring Your Love jako hlavní singlovka z nového alba Confessions 2 vyjde 3. července. No a připomenu i to, že nová deska bude takovým přímým pokračováním kultovního tanečního alba Confessions 1. A ještě jednou novinkově a hezky česky, protože Marek Ztracený se vrací s novou singlovkou. Ona se jmenuje Modlitba za pátek, tedy energickou skladbou o takovém tom netrpělivém odpočítávání těch posledních dnů do víkendu. Jak to jde pomaličku a už se potom těšíme na víkend. Single přichází v době, kdy Marek Ztracený chystá další zásadní milník své kariéry. 7. srpna vystoupí na Letenské pláni v Praze a tady bude mít singlovka premiéru naživo. Já ale Modlitbu za pátek nabídnu rovnou hned v Music Boxu Rádia Čas. Takže tady je Marek Ztracený a Madonna a vyladíte Music Box s Alešem Šklubalem.

0: Trby.
1: Pojďme na ně. Zpěvačka Eva Farná, kapela Mirai přicházejí s novým singlem Vzpomeneš si. Přestože se jedná o propojení dvou hvězdných jmen české hudební scény, song vzniknul zcela neplánovaně a Eva k tomu ještě dodala. Jsem moc ráda, že jsme s Mirajem spojili síly. Jinak Evu Farnou uvidíme 13., 14. a 16. června na jejím dosud největším koncertu v pražském Edenu. Kapela Mirai na stejný stadion vyrazí přesně o rok později, tedy 12. června, se svou unikátní 360 show. A když čerstvé derby, jo, taky skupina Čenasky. Skupina má nový single Selhání. V létě vyrazí na turné napříč republikou, během něhož zavítá na 18 krásných venkovních míst po celém Česku. Tak možná se stavíte a možná budete mít tento hudební zážitek na svém kontě. Jinak novinka je s chytlavým textem, je to o nepovedené lásce, která končí smířením. Na rádiu Čas ladíte Music Box a teď tady hezky česky Eva Farná, Mirai a Činasky.

0: Kickbox Rádia Čas.
1: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
2: Skauka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skauka.cz.

0: Rádia Čas. Nejhranější v českém éteru.
1: Ladíte Music Box a v něm hudební mešmáš a teď také čtyři nejhranější skladby českých rádií. Takže co se líbí hudebním dramaturgům, potažmo vám, co vyšlo v hudebních testech a teď rotuje o 106. Je tady Taylor Swift a Fate of Ophelia. Tahle hitovka bourá přehráním sociální sítě. A pak a to je i můj tip, Damiano David a Tyla. Spolu vydali song Talk to Me a fandové z toho dost byli překvapeni. Hlavně protože jde o mix úplně jiných stylů. Damiano přinesl svůj rockově popový vibe. No a Tyla do toho dala svůj afropop a fanoušci na internetu hlavně potom řešili, jak překvapivě dobře tyhle hlasy fungují dohromady. Za mě palec nahoru. Na rádiu Čas ladíte music.

0: Rádia Čas. Nejhranější v českém éteru.
1: Přesně tak, ještě jednou to nejhranější z českého éteru a skladba dvýjmenovaná od Miley Cyrus byla napsána pro film Avatar Fire and Ash. Třetí díl série Avatar režiséra Jamese Camerona. Miley řekla, že skladbu inspirovala i její vlastní zkušenost s požárem v Kalifornii. Bylo to v roce 2018, při kterém přišla o svůj dům v Malibu. Proto text působí tak hodně osobně, jeho ztrátě i obnově. A české posluchače chytla za srdíčko. A k nejhranějším skladbám českého éteru se řadí i skladba Boy You Tan Me od Felixe Jahena a

0: Music Box Rádia Čas. Tabek.
1: A nakonec to vezmu letem 90-kovým světem. V kinech film o králi popu Michael Jacksonovi a také český éter a kluby ožívají jeho muzikou.

Box Rádia Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
2: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Rádio.

0: Basta.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesměl ani vnitřně, jo. A teď se stydím. No, vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Lišková, dobře, už si to pamatuju, Lišková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9. Rádio

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Zmrzliny se vzdávat nemusíme, ani pokud se snažíme v létě hubnout. I když obrovské smetanové zmrzky velikosti XXL s polevou a křupinkama můžou být teda docela solidním útokem na naši linii, tak existují i varianty, které si můžeme dopřát zcela a naprosto bez výčitek. Pokud chceme, ať nás zmrzlina zasytí, je dobré sáhnout po tvarohových variantách. Takové mlsání nám dodá důležité živiny, nebudeme mít po nich tak brzy hlad a taky díky nim lehce navýšíme příjem bílkovin v našem jídelníčku. A proteiny, ty rozhodně chceme. No a pokud toužíme po sladkém osvěžení s vlákninou a nějakými těmi vitamíny, pak je dobré zvolit ovocný sorbet. Ideálně s co největším podílem ovocné složky a s minimem, nebo třeba dokonce i žádným přidaným cukrem. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom se zmrzlinou vy.
2: V létě preferuju úplně točenou zmrzlinu, nejraději mám teda vanilkovou, dochucenou nějakou kyselkavou, třeba citronovou. Akorát je problém, když to teda chci zkombinovat ještě s pivem, no tak to se nemá dělat.
3: Takže já mám zmrzlinu samozřejmě rád, nejlépe takovou, která se neroztíká. A co se týče příchutí, tak tady si moc nevymýšlím, mezi mé nejoblíbenější patří vanilková a čokoládová.
4: Zmrzlinu mám moc ráda a nejraději mám čokoládovou v kelímku. Ovocné moc nemusím.
5: Zmrzlina? Na zmrzlinu se nedá říct ne. A pakliže je pistáciová s takovým tím pravým brčálovým nádechem.
1: No a pokud zvolíte pistáciovou z poctivých pistácí, nejenom teda s aromatem a barvivem, tak se můžete těšit z jejich blahodárných účinků. Pistácie totiž snižují hladinu cholesterolu, jsou zásobárnou vitamínu B, magnézia, zinku a selenu. A taky obsahují zdraví prospěšné tuky, které mají vliv na náš kardiovaskulární systém. Ale abychom vytěžili z účinku pistácí co nejvíce, je lepší dát si hrst oříšku denně, než sníst celou vaničku smetanové zmrzky na posezení.
0: Tak teď už to víte.
6: Otevírám výherní box.
7: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
6: Odpočítávám. 3, 2, 1.
7: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
6: Tak co? Jdeš do toho?
7: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
8: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
9: Hity, které milujete. Čas. Rádiu Čas.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
12: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
11: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
9: Hity, které miluje.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu U dobrého pastiéra v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
6: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesměju ani vnitřně, jo? A teď se stydím, no jo, vždycky totiž donutíš se ponítíš, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
2: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland. Skauka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
3: Radio Čas. Radio Čas.

Radio Čas. Které milujete.

0: 20 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
1: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmíl ani vnitřně, jo? A teď se stydím. No, vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9. Rádio

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: které milujete. Radio Čas.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
1: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
0: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
2: A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
0: Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
4: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
6: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
7: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
6: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
7: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
6: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
8: KP Revital Ostrava.
7: Vaše práce,
6: vaše stopa.
7: KP Revital CZ. Stavíme na důvěře.
4: Radio Čas.

0: které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu U dobrého pastiéra v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
2: Čas. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
5: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
2: Radio Čas. Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmím ani vnitřně. Jo? A teď se stydím, vždycky totiž donutíš se ponítíš, Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
0: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
1: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
2: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
1: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
2: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
1: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
3: KP Revital Ostrava.
2: Vaše práce,
1: vaše stopa.
2: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Čas. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: No. Já jsem ti říkal, že je slabší. Jo? Já se nesmím ani vnitřně. Jo? A teď se stydím, protože vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Lišková. Dobře, už si to pamatuju, Lišková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zády.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí.

0: otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Já jsem ti říkal, že je slabší. Jo? Já se nesmíjel ani vnitřně. Jo? A teď se stydím. No, vždycky totiž donutíš se ponítíš, Lenko Filipová. Líšková. Dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
1: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Pod povrchem. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmíval ani vnitřně, jo. A teď se stydím, protože vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
0: Rádio

0: Oravo s Radimem a Lenkou.
1: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmíl ani vnitřně, jo. A teď se stydím, no jo, vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
0: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: And I'll write your name.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Radimem a Lenkou.
1: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmím ani vnitřně, jo. A teď se stydím, protože vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Teda... Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9. Radio

0: byl čas. Hity, které milujete.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Čas. Radio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.